Země, národ, historie, zákon, právo, morálka, člověk, nula, bakterie, spravedlnost, decimálka, neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, prachy, vláda, tvrdý chleba, nevědomost, jistota. Prapor, Francouz, kovadlina, Marseje za dějiny, revoluce, gilotina, vyvražděné rodiny, neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, Napoleon, ostrov Elba, padoucnice, samota. Goethe, Schiller, Nietzsche, Friedrich, Hitler, Říšská orlice, Goebbels, Göring, Marlene Dietrich, Wehrmacht, Heydrich, Lidice, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, jeden Berlin, druhý Berlin, husí kůže po těle.

0: radiovka, 8, 9, 10 piv, úterý, středa, čtvrtek, pátek, a co jsme tu ještě neměli? 8. březen, svátek, matek, sobotník, neděle a pondělí.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy tý mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můzy a že to tam zpívá?

kdo písničku v ničem s radostí zpívá. Křepce leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlíva, náramně lehce se ta píseň zpívá.

opona s obrázkem na ložích ozdoby. Měkonké pohovky zakryj car chudoby. Ach, milí pánové, buďte tak laskaví, prosíme pohled.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

Vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám a byl bych jako pes. Co na mě vlastně vidí, že mi dává šanci. Jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci. Mě v 17.

0: Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesař, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Odfošen od rakví, od marných zápasů. Marie zašeptala,
1: mě to Josef nevadí.

dívčí vůni pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek keřích. Marie osamělá, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

leží s křivancem mi na ruku a dřív než odletěl, tak mrkl na mě spichlenecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázali šátek a já měl ruce otlačené od mávátek a žluté lampiony svítily jak blůžičky.

praskující letadlo klesá na dleninku. Včera mě napadlo otevřít černou skřínku. Všechno, co najdeš ve své paměti, je vyzobané zrní

šli vedle sebe, já se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe. A jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit, pod jakou vlajkou.

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by řekl.

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral pajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, za brzdě tedy jedete moc pruce. Kondukteři klejí a děti pláčí, příhoda u stroje klidně opáčí, hajci zlomí.

Zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to byčovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte příhodu, volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

s obrázkem na ložích ozdoby. Měkonké pohovky zakryj car chudoby. Ach, milí pánové, buďte tak laskaví, prosím.

mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha a do

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků provity tvý slovy já nikdy nikde nenachytám. Jak klečí

tvý slávy, jako vlasy v rukou jen než. Dva nosy a co si víc, co dohlíde si na každou lež. A zlí, ti si sami pomohou. Velké vozy písku zavážejí strach.

a za tý tvý záře má každej svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď a trní si vrní spím a pořád bude to, co i teď.

0: každý svatozář. Hej, ty tam, jsi titán, nebo pobloudilej Samaritán.
1: Kdyby tady byl

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

hledišti holá, prkna bez koberců a v nejpohodlnějších fotelech. Skupinka tří herců a před nimi Coca-Cola, jak v nejluxusnějších hotelech. Toť úvod do hry nové, žádná hospoda, dost je tragédií, proto předstupuji s hrou. To je pohoda, jo, to je pohoda, to je pohoda, jo, to je pohoda. První herec vyčká, až vzadu v sále

okna sedím a dívám se ven. Poledne

nebe je do kořán. Čekáš tu na první autobus do Podbořan.

do mechu. Zapadá měsíc do mechu a chvíli si lehá na střechu.

než rozbouřené moře, od Kréty vítr žen na útes, a my oděni jen spoře, myslím, že nahoře i do lebes, hledíme do nebes i na obzor. No boat today, tomorrow maybe, marný je vzdor. Vlny mají u huby pěnu, jak se tě snaží pohltit, pospíchám chránit svoji ženu, bojuji s bouří o tvůj klid, snažím se pochopit duši tvou. No boat today, tomorrow maybe, zas domů.

rukách, vysokou trávu slyším růst. Na další dírku jsem si utáhl, my měli v lásce dlouhý půst a z tvých úst mi zní, vždyť víš. How about today, tomorrow maybe, budem si blíž. Každý má svůj ostrov opuštěný a na něm zkouší věřit tomu, že dá se žít život bez milované ženy, dá se to přežít bez muže, čemu pomůže prázdný dům. How about today, tomorrow maybe, k našim snům.

námi moře. Můj ostrov od tvého je opodál, já přece nechtěl být tvé hoře a ty snad nechceš být můj žal. No tak co s tím dál, jak žít? No boat today, tomorrow maybe. Budeš-li chtít. Čas jako blázen ulít a vichr dávno přestal vát. Chtěl bych se k tobě tulit, chtěl bych se s tebou milovat, chtěl bych ti pusu dát, snad smím. No boat today, tomorrow maybe.

plotě je z loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka u branky do zahrady propíchnutý míč. Kdo radí listí uklízet, sám k smrti nerad sbírá z vlečky, a kdo si neví rady, ten odchází pryč. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi, co když to všechno byla mýlka. Ubyla luna vinovatce a mráz ti kvete pod očima a z vázy trčí věčně živá kytice od otčíma.

se vyne v polích, jako vypálená žilka, jako brázda do černice, na kost vybělená. A voska sčítá škodnou a násobí se viny, a všechny cesty stejně vedou zpátky do otčiny. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi. Co když to všechno byla mílka, ubyla luna vinovatce,

lodě z Loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka. Kolem horké kaše chodí pešek pořád do kolečka.

se noc u kresen brunů.

zástupu zasvěcených vedli tě k úpatí mohyly. Devátý rok si zvláštní oběť žádal, byla Velká noc za slunovratu.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vyšel jsem si na kopec a v dáli hudba zněla. Dováděli stíny na zdi u kostela. Dováděli stíny a děti na rohu. A já jsem v trávě seděl, seděl nohu přes nohu. Teplem dýchla cesta, kde boží muka stála, a zrezivělá vrátka k tomu zaspívala. Zaspívala píseň o starých dobrých časech,

celý ten náš svět. A nikdo, že prý nenechá vrátka rezidět. Nikdo, že nic nenechá a všechno bude všech. Doplnilo dvojhlas, dvojhlas listí na stromech. Vyšel jsem si na kopec a v dáli hudba zněla.

0: na ženy.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Máme rádi refrémy.
1: Máme rádi refrémy, protože se opakují.
0: Protože?
1: Když to nemá refrémy, z rádií tě vypakují.
0: Z rádií tě vypakují.
1: Jedna písnička pro skvělý rádia, nic se v ní neřeší.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti sladkou hrušku ze zámecké zahrady. Radostí se rozplynem s panem Scottem Joplinem.

0: zítra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, vzkřísí tě jen synkopy.
1: Na obvodním oddělení

pobuda. V odpoledním horkým tusnu myslel jsem, že v práci usnu, a jak sucho měl jsem v puse, řekl jsem si, že vykoupu se v zatopeným lomu v lese, je tam voda jako v plese.

Irak, Irak, Kambodža, Vietnam, přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus,

a počasí se drží, neprší a neprší. A nebeský barman dolů se dívá, už vyleštěl sklenky, už otvírá piva a počasí se drží, neprší a neprší.

jsou tu už obránci Troje, i občané Sparty. Jen dole podlaha svítí a trhá se zem. Padá z toho písek, smrdí z toho síra, už nebeská šatnářka kabáty odebírá, počasí se drží, neprší a neprší. A přicházejí noví, obsazují stoly, sečmaluj z Armstrong,

Za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí se

tečkách sněhobílých počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon a všichni dobří známí, i princezna Diana zpívá tu píseň s námi. Počasí se drží, neprší a neprší. Počasí se drží.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Dneska nebudu spát, ani chvíli, jak se zdá. Sednu na peřiňák

zase uvidím svět v absolutním negliže. Se smolím si pár vět, jak je tu krásně pakliže. Něco pro sebe máš, třeba svůj odčenáš. Dneska nebudu spát, díky tmě vidím světlo a naopak. Díky pláči rád se chechtám, no je to tak. Díky pravdě poznám omyl a naopak. Díky tobě pot mě polel, no je to tak. Dneska nebudu spát, ztráta času, těžkej řích. Budu jen stlát v myšlenkách zmatených.

0: host.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

kartce, do ťukání paciček na papír úředí. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce, a já za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozupekli a já jsem tady nový, a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty volej,

trh ukazuje stavy infarktový. Polemika jak by ne, vždyť mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví. A tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tale křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje na jiný. Přišel starý, pochválil mě za snaživou práci, po poradě vykopnou mě o dvě patra výš. A jak takhle stoupá přelet, o tom dole ztrácí, z výšky ovšem větší dálky pochopíš. Toť můj život zasvěcený kolkovýmu štěstí, čáry máry, hloupé sváry, cviky kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky věří.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Jablka v zahradě, až blíž podzimu svádnou, i člověk uzrává, až na života sklonku.
2: Zavlaš je po řadě,

je 10 věrných, ale sto jich káže víru. Ona i v bělobách se černá barva skryje.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Jedu snoje, víc než by se vlezlo do jednoho pokoje. Z hrdelo dere se zlo, někdo v nás zlo zapomněl, a nebo jsme ho sami vytvořili z díplých slov, s hlavou k zemi pod hvězdami.

Víc než by se vlezlo do jednoho pokoje. Král občas musí do boje, jen aby nezrezlo mu žezlo. Chcete se mění v štíte a ráno na bojiště zrůstají z vlastních třísek.

zadvalo do borca. Bortí si cestu šerem, radlice v tvrdé hlíně. Dokud je nepustíme, byť třeba nikdy vzplanem, prosím, ať nespaníme. Doufám, že nespaníme.

vlastně nechodí, jen někde jdu s noja. Víc než by se vlezlo do jednoho pokoje. A z hrdelo dere se zlo, někdo v nás zlo zapomněl.

chladná jsou dubnová rána. Ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce odčin zále. Úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

Atlantida a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni...

se trochu nervózní, že my věříme na kytky a taky na ptáky a na slunce. Držíte kontrolu, co a jak a kde s tím děláme. Připravujete nám budoucnost, kdo kontroluje vás?

Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

se bije i v kaki munduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic ani moc, ale paráda, je to nic ani moc.

dá. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prach z dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

řeči, to ani moli z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten

Zpívají o tom vrabci na rokytě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

Salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva, do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely, jak když pustíš tygry do arény, a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule, zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly, Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy, Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina, jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendel je, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a válčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory, škoda.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slavy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

efekt. Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků. Až spatříš nad sebou stín, věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin. Vlaštovko, leď nás chudé veď. Vlaštovko, leď rychle a teď.

jako nás něco zastaví. Jedeme příliš rychle, snad naše těla vyplaví.

Když nad Prokopským údolím se rozezní zvuk lokálky, tak já, ať už to nebolí, si v očích sužím korálky. Na nitku snů a dávnejch vin z nostalgie utkanou navazuj dětský splín a lásku, který chyběl stín. Klubko slanejch vzpomínek rozmotávám po duši, pod kabátem zabuší, rozhoří se ohýnek. Po dlažkách se šplhám výš, roky v kapse rozkládám, noc věší světla na refíš a já se v čase propadám.

větru po Petříně. První pusa pod stromem byla z těch, co navždy jsou. Noc proseděl jsem za domem a první raní dvanáctkou jsem na konečnou a pak zpět jel ubrečenej jak ten svět, co tušil stejně jako vy, že srdce chystá okovy.

hodit se do dne. To už mě dávno bolí, jako když někdo bodne a nebo vezme holí. Jak z přelámané kosti v každém kousku těla, slavení bez radosti a slova o něm měla. Tak nesu

hvězdice krán, jak strom nalomený, terč pro poslední ránu, jak znásilněné ženy, jak noci bez spánku a dlouhý pochod v špíně, krvavé pásy tanků a pláč na Ukrajině. Tak nesu tohle břímě, dneska a zítra znova.

temné, když nevím kudy kam. Já prosím, dotkni se mne, ať vím, že nejsem sám. A i když strach mě mrazí a poutá v nedověře, ať tomu, který vchází, já otevírám dveře.

se stočí, zavrním tiše, potichu počkám, až srdce mé se s jejich

nenajdeš, ta je jen ve mně. Tu nikdy nenajdeš, ta je jen ve mně.

při chuti, to i více než li cigaretku s gustem pohltí. To od koberce vžum rychle chytne celý dům, a než se naděješ, už hoří střecha sousedům. A hned je požár v celé čtvrti, sirény zní ulicí, hasičské sbory se řítí a táhnou hadici. Však ať hasí, jak hasí, marně s ohněm zápasí, celé město mu je málo, více žádá si. Všude zmatek, všichni mají o majetek obavy, hned by žháře žalovali, armády volali. Každý ptá se, kdo to byl, kdo ten požár založil, paže exemplárně zastřelit by zasloužil. Aby zachráněn byl mír, vstoupí do hry OSN, ale jak jiskra skáče, záhy zbrojí všichni proti všem. Plamen poliká v mžiku Evropu.

0: sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát.
1: Madono s růží,

zavolej mi za chvíli, než vítr spojení zruší, budem si povídat, jak jsme čas zabili.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Tak ty jsi nepřidal?
2: Ne.
1: Tobě to nechutnalo?
2: Chutnalo.
1: Kdyby ti chutnalo, dal by jsi si ještě?
2: Co na to říct?
1: Tak on si nepřidal. Jemu to nechutnalo? Kdyby mu chutnalo, přidal by si?

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Jedu busem, oproštěn od svých potřeb. Být spanilé ženy kolem dodávají na síle. Je modrý den, jedu na spolužáků v pohřeb. A paní vedle říká, tak na výlet. Vím to už moc dobře.

let na svůj stav, když se nad ránem smích a slzy mísí. 72 s vnukem vysloupat na Triglav, takovou dvojici si tam přece potkal kdysi.

nevím, tak mu si znal a tak si to vzal do hlavy. Nehrát ani v 90 na nebe a na peklo, stihnou dopsat pamětky s názvem Toto ale uteklo.

až jednou já budu v hlavní roli. Ať je to jasná a živá oslava, ať se klidně i pláče, ať u toho srdce bolí, ale ať se v té síni pro Bůh něco dobrého podává. Pak na ty večírky, a to nemám strach, to je tak zřejmé, že se to musí stát. Budu už chodit jen

už jsme opět na trávě. Neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, žijem, složitě. Složitě, žijem, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud. Chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou. Místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála. Tuk, co jsem mu patřila, mě mlčky říká tak. Složitě žijem, žijem, složitě. Složitě žijem, žijem, složitě.

Vidíš, holka, není to tak složitý, dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout, souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením, schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě, složitě. Žijem, žijem, složitě.

světlo v sále zhasíná. Končí se tahle malá show, vrátná u vchodu už zavírá. Tak naschledanou. Jen tam dole v baru slzíček pár uroní malý klam. Rozmaže si maškarádu.

tak nalejte mu ještě. Světlo v sále zhasíná, skončila tahle malá show, lampa nad vchodem už zhasíná, tak naschledanou, naschledanou, naschledanou.

Já potkával je každý den už jako malý kluk. Ten bufet mohl mít jméno Mokrej loket. Tam stály jako sochy tupým dlátem tesaný a oči měli prázdný jak studny kamení. Ten první vypad z lochu, kde byl dlouhých 15 let. On měl rád svoji ženu, nějakou Bertu. Přerazil vejpůl pošťáka, co za ní denně les.

jich doma dost a za oltář mu sloužil smysen ve snu. Když to všechno čistil, tak z laufu vyšla rána, chyt to jeho soused. A svědků bylo dost, ten třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, co po čáře se motal jako zvíře. Jeho brzdy v dešti s mlhou už nebejvaj nic platný a rychle žít je zrádný. Tak stopka na pár let, ty chlapy byly stejný jako já, anebo ty.

čistej boudě s nima bydlel frája, co byl jejich pasák, tak rána těžkou pěstí, než přijeli tak zhas. Ty chlapy byli stejný jako já, a nebo ty,

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

vlastně štěstí, že co chci dělat mohu, kolik jich asi bylo minulých generací, těch, co je zahubili na nucených pracích. Ještě se jenom míří, ještě to nespustili, jen pavouci a štíři myšlenky ozdobili. Porád je v zádech cítím, že už se zase derou, než vystartují svitím strašidelně měs. Nenažraní a líní od věcí papaláši, co lež mezi vás vklíní Kainové a Jidáši. Co jsem jich cestou střetnul a už jsou tady zase, podrazy keci střetnul, co papaláš, to prase.

zahubili na nucených pracích. No a tak tajně doufám, že se už nezúčastním, a když si nikdy zoufám, no tak se prostě zmastím. Lepší nezastihnout tu smutnou periodu, raději se smrtí vyhnout, nežli zas do průvodu.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jako výroky soudu, čas v jednom proudu, čas poznání. Vůně dlaní a žen, krajka plátno a jen zvon vyzvání. Jezdit cizinou, autem smizinou, hledat pobřeží. Ptát se uprostřed spaní, na první maják, jak vypadá. S mapou zákazu stání. Jednou pozdravit svět, hledat tvary těch let, zvuk početí. Vítat úpatí hor, jako trosečník bor, jako obětí. Hrany ztracených přátel, co asketa páter pohladí. Zkoušet ten jeho půst, který naučí růst, mi poradí. S mapou zákazu stání.

Nevím, jestli mám strach, symbol cesty je prach, odvádí. Když vlny mě nesou na skalní maják a pak obrátí. Nejsem požehnán, jen tou vodou hnán, stopy vyblednou. Zůstal už jen ten jas, dětský pláč, cizí hlas a tak najednou. S mapou v zákazu stát.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

do školy all right. Miss Lonely, a tak si mohla znát, jinak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě v ní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. A dívala se

nemá žít. Kdo ti to moh hlít, vysvětlit, jenže kdo vyplní prázdnotu v očích tvých a ukáže ti, nenalézá se zdviž.

zklamaná. Všichni lidi pijou a pijou, nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek a nebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější.

sněží. Bílý kůň lehá na svěřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já.

vedou, cesty tam v zimě nevedou a z návsi nic neuvidíš. Jenomže já vidím, co on a jistě i on vidí, co já.

taky slyší. V mlze se ozval telefon, vyzvání hudba jako od Cohena. Zvednu to já, anebo on, já ani málo neznamená. Chrapla vyhlásí naše jména, rezavý amplion.

slyší, co já. Za námi daleká, daleká cesta už zasněžená. Daleká jako má něžná a tichá zimní žena. V průčelí domu mladý muž v levici svírá kočku. Kočka ho zbavila myší, jenomže kdo ho teď zbaví té kočky? Snáší

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
2: Přítmí světlu brání bezbranou

železný rožeň strčiti. Peče se děťátko jak ryba, pak ho ten zlý pohan posnídá, pak ho ten zlý pohan posnídá. Jeho matička to slyšela, stála za dveřma a plakala, stála za dveřma a plakala. Ach, moje matičko, neplakej, ležím já v rosičce studenej.

kovový talíř vložiti. Zlý pohan do něho zakrojí a děťátko k němu promluví a děťátko k němu promluví.

Mým pokojem roste orchidej, mým pokojem se po mracích prochází ptáci, mým pokojem roste orchidej.

jen tiše řek, tak se vzbuď. Bílý peří zdobilo mu bělavou hruď a i křídla měl ještě vlažný. Kdyby to šlo, snad bych

na obloze visí slunce jako placka, hospodě už padla zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme volat nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily. Už je zase jaro v ulicích. S jednou dávám tanec, celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavy mi tančí numera, a jdem se zas ven potácet, říkám si, to je nádhera. Už je zase jaro v ulicích. Jaro je rozmazlený zpratek, který v nás své volně a z nudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený zpratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík, výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka. 164,50, už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá,

pukalo srdíčko, hořela tráva, ve spadlém záboji zahynul strach. Spraví se písničkou bolavá hlava, rána se zahojí, však z trávy zbyl prach. Počítáš vrásky, co se neměla večer, a po tvářích teče ti v slzách prošlej sen. Spadnutí lásky

zářalo srdíčko, pukala skála, ze tmy se vynořil strach s bílou holí. Ta noc křestí roničkou, již ses tak bála, když srdce dohoří, skála se drolí. Nesměj se tomu, ty dospělý dítě, když pláčeš skrytě a nemáš mi co říct. Vrátíš se domů,

nový talíř vložiti, zlý pohan do něho zakrojí a děťátko k němu promluví a děťátko k němu

Směj se ještě, princezno z muslí, na kapkách deště roztáčím duši, na tenkým ledě mý srdce bruslí, zavřený oči a zacpaný uši, na hlavu polštář jsem zase zpátky.

Bolavej návrat do skutečnosti, podzimní stráně plný touhy. V nebi jsme byli jenom hosti, noci zas budou smutný a dlouhý. Nějaký ledy ve mně se hnuly, tekutej sníh mi bičuje tváře. Na konci příběhu naskočej nuly, ale teď hořím jak stránky snáře.

tohle to nemožný to je. Malej je malej, však to přežije, malej je malej, vždyť si ještě užije. Je, až bude velkej, pověz.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

bloudit já toužil v poli zralých klasů. Na večer se vrátil do havraních vlasů.

Někde mezi námi, někde vprostřed nás, jednou za rok přijde Děda Mráz, že má fousy dlouhé, oči vykulí. Nasadí si čapku z bambulí. Někde mezi námi, jako desetník, na ulici v blátě leží kouzelník. On se trochu bojí, že mu v břiše zakručí a popraská všech sedm obručí. Já byl malý a velký byl ten svět, kde vládl moudrý král a já jsem s drakem bojoval. Chci se tam vrátit.

námi, sedí tady čas, v ruce černou hůlku, s kterou zaklel nás. Princezny si schoval a knížky zavírá.

malý a velký byl ten svět, kde vládl moudrý král a já jsem s drakem bojoval.

král, v něm král moudře panoval, a já jsem s drakem bojoval, nebo zlatý jabka kupoval.

to mi o něm jen někdo povídal. Nedal si kotlet na žampionech, specialitu šéfa kuchyně,

spod ještě nechodil. Ne, ne, ne, ne, já jsem ho neznal, to mi o něm jen někdo povídal. Ten příběh se stal před lety,

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Snad kdybych mohl dát lásku, kterou znám já sám.

věčný leží sníh a kolem holé nebetyčné stráně své štíty bílé halí v oblacích a v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naději jím zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh. Záhadne ty teskné oči tvoje, líbí.

Ved jsem tě, co ženu, od oltáře. Mé štěstí, Soňo, bylo závratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, až jí tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou.

Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé slyš, černé země, než mě skrětíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala s a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a kozák zbloudí v sem hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím v noci.

0: tenz ty housličky, na fledničku rám.
1: A na kytaru a na banjo.
0: Jo, na banjo rám.
2: Že by to bylo něco zvláštního.
3: A snažil se.
4: Dokonce i na basu solvě.
0: To si radši zaspíváme.

0: Plzeň, tam pod Hradištěm Hůrka. Odtamtud kníže Boleslav hnal Němce do Bavor, jenže údolí Úslavy bylo časem těsné. Pak byl z Prahy povolaný Jindřich Lokátor.
1: Tento uměl nové město vyměřil na zelené pláni u soutoku řek.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

hvězd. Škoda slov, co je jich u všech dálnic a cest, co je zdí, co je ploch smutných pomníků slov. Zatím mám na záda prší a nespraví střechu a krov sto barevných slov.

marně odvahu sbírám, jak nahlas je říct můj havraní strach.

a venku se setmělo a nechce se ven do ulic, doma nás zůstalo víc, doma je nás ze svíc.

ten dekolt madam hloubí. Tady vám prosím aplikuj květ, kosatec značí naději. Vyzkouší si cizí šaty a tančí mezi zrcadly.

A kolem holé nebetyčné stráně své štíty bílé halí v oblacích. A v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá, muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda beznaději jím zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh, záhadne ty teskné oči tvoje.

Ved jsem tě co ženu od oltáře, mé štěstí, Soňo, bylo závratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, až jí tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou.

Co noc, slyš hlas nešťastného, prokletí mé, slyš. Černé země, než mě skrietíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a kozák zbloudiv se hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím v noč

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

5:35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřiny, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, složíš-li svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na hřbetě krokodýla, po řece Nil a volat Tutanchamon, vivat, vivat po egyptském kraji. V 5:35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píše svou rýmovanou odiseu, nežli přijde někdo, aby šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5:35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5:35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venči dostat, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5:35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají.

Je nového života. Zasvítil docela malý. Ten nebylo pro něho bezpečný. A tak jsme plamínek svoukli. Žádný kontakt, žádná pomoc. Ale možná, že rovnováha.

kdo si na hoboj a hrál již kolik dní. Hrál vždycky na večer touž píseň molovou. Ani si nerozžal oheň pobřežní, neb všechny ohně prý tu zhasnou uplovou. Neb všechny ohně prý tu zhasnou.

zima jak svině, počasí divné, typická chůze, napadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švihne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku, už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, zapadní značky, a hlásil se ku mě, tak jako dřív. Zašli jsme spolu do čbánu dolu, na jednu kolu a na 14 pit. Že prý co říkám na všechny ty změny, no vyhlídnul jsem si šikovný smrk. Na šachtě pro mě robota není,

nechci ti radit, ale obrať se na mě. O velkých penězích, co na tu znám. Celé to všecko počítač řídí, adresy třídí, no jasná paka.

Pokryl jsem utratu, všecky ty čárky. Koupil jsem márky a odhlásil plyn. Konto jsem poslal do živno banky k účelům firmy Blažek a syn. Už je to dobré, zima jak svíňa.

ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád vyprodanej sál, víc než těch, který trochu zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. Ne každý vládne nad svým osudem, na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem, příběhy máme v sobě ukrytý.

0: Ještě ne.
1: A proč ne?
0: Ještě jednu pohádku.
1: Už jsi měla 3 pohádky.
0: Tu o princezně, která háčkovala.
1: To neznám.
0: Tak si ji vymysl.
1: Ale žádný vymýšlení nebude.
0: Mě zebou nožičky.
1: Vem si ponožky.
0: A svědí mě zádička.
1: Poškrábej se. A už dost, zalez do spacáku.
0: A kvákaj tu žáby.

0: Doha ist eine Abiki Hehaya. Sind Gdistila Wangaki Ambi. Anandambi. Odutia Chise. Chimpezi Wakbai Saki. Nuniwa. Chedaki Mimila. Pata.
1: Soupec kouře.
0: A vy čadali.
1: Zvolna mizí.
0: Počátku schokťa.

0: hledal smrt a našel ji.
1: Hate i gasloma. Moa piska ani

Město se do smutku obléká a člověk hledá si člověka. Hodin pár

v ulici cítím déšť z kanálů. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásnej dál.

dálce už blízká se na časy. Opilec propil se do krásy. Hodin pár.

Je to zas všechno za námi, strojvůdce zpoždění dohání, hodin pár.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

jak se to dělá, i teď tím spíš zadospěla. V duši podivná vina se setře jak prach,

0: nich plnej byt. Chovám doma mloky, mám jich plnej byt. Ráno po baráku lezou, bytná mi to nechce odpustit. Má bytná, to je ženská, je jí asi 25.
1: Oh, bytná, bytná, to je ženská,
0: je jí asi tak 25
1: let.
0: A to její tělo bych teda popsat nedovedl.

neznal lásku, ona jen zvedla hlas. Tak jsem jí vyznal lásku, ona jen na mě zvedla hlas. Že až se mloků zbavím, tak můžu přijít zas.

Tohle blues je tu ze smutný, tohle blues je smutek sám. Tohle blues je tu ze smutný, tohle to blues je smutek sám. Tohle blues je tu ze smutný, vždyť vám to povídám.

na zemi roztančí vodu, myslívám na to, co po mně zbyde a co vezmu dolů. Možná se zdržím, nepoznám to hned, nechám tu všechno, nechci jen zbytečně špinit svět. Skloň ke mně blíž svoji tvář, ať uvidíš.

zmizel s ním. O kacíři zítřka vím, tam uvnitř, kde mě vždycky bodne, když odcházíš a zahřeje mě, když se usmíváš. Snad teď anebo zítra, už zítra se něco narodí a dá mi sílu, která přesvědčí.

0: a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. Je krátce po jedné hodině. Je krátce po druhé. Je krátce po třetí. Je krátce po čtvrté hodině. Je krátce po páté. Je krátce po šesté hodině. Je krátce po sedmé hodině raní. Před malou chvíli bylo 8. Je pár minut po deváté hodině. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Je krátce po desáté hodině.

Je krátce po 13. hodině. Před pár minutami bylo 14 hodin. Před pár minutami bylo 15 hodin. Je krátce po 16. hodině. Před malou chvílí bylo 5 odpoledne. Před malou chvílí bylo 18 hodin. Je pár minut po 19. hodině. Před malou chvílí bylo 20 hodin. Je pár minut po 21. hodině. Je krátce po 22. hodině. Před malou chvílí bylo 23 hodin.